0: Pravidelný letní rádio. Lotos. Lotos.
1: Ljubav ima dve pratilje. Dobrotu i strpljivost. Dante.
0: Lotos.

0: pravidelný letní rádio. Leto.
1: U rytmu muzike,
0: koje ti prija.
1: Magnum.
0: I samo dobar zvuk.